0: Lásko, chtěl jsem ti jen říct, ať koukneš do krabice rukavic, úplně ve spod v modrým papíru, je dárek tobě přímo na míru, co jsem ti dávno už měl dát, a teď je pozdě, nepreč sáro, slzy ti nesluší.
1: Jedna z mých nejmilejších spolupráv.

0: 105,4 Rádio Vnitra.
1: Od dneška vím, jak zavíráš oči, když pusu ti dávám, jak otáčíš hlavu, všechno.

0: keď všetko zoberie.
1: Ja počúvam Rádio Vnitre 105,4.
2: Spomínam, když tehdá před léty

Ale no tak. Tak ešte jednou, ako kdybych nic neřekl. A mám ešte jednu otázku. Ešte môžete? Uvidíme. Zavři oči.

0: Je 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Od 4 ráno, nebo víc, sem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím a tak se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž, dnes mě soudí, kde jaký náhodný muž,

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že si pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.